O, detský oči, krievte v sebe nebesno katče. Rumeno krvie tečeše v žili, v radost bez počin. Kaj oko detsko natopi zemia, gorod svet nikna, razlista prolet, kaj krvta vrela rastopi slana, crvena roza zakiti pol.